0: veci tu luci capitoli, veci vini casi e veci li vau formou.
1: Na modrem nebis la te slunce plane frela, se kvorstu všemu od věku. Přemocnou vůní ze síle náka, ne v klidu květin rosa od věku. Z květin vůně pokojná, co věčný a tichý dík víš, stoupá od věku. Pod tvorou skal a půdy oheň věčný strahuje se od věku. Ostrmé předy vlny moře se příští v trpělivé zkáze od věku. Z lidských srdcí rudá krev se blíští tiše od věku.

Ach, nejsou ani dnes nesmrtelní boži bezpeční před konečným zánikem. Životům jako světům hrozí píš neblahý osud zánikem. Pramořské stěny je obité kmeny.

Животем и заником. Však duše, která vysoko jistý vzlédla, nedej zastrašiti se zánikem. Neexistují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou a

0: Sprech mir
1: ein Sprach im Matier.
0: Ja, Friede. Otra bischek nim.
1: Den Padre nim.
0: Pase. Misi.
2: Nero, Nero.
0: To už je mi čeká, no ti štěstina.
2: Nero, Nero.
0: Ajdeš mi znárič, padni.
2: Nero, Nero.
0: Ajdeš.

0: cari kralové, byli byte hlubí, abyste vyzvolili takovým profesorům.
1: Šťastnou dobrou noc.